zvěřenutým Tvojsem přível. Съезд в Росналю плаузивел.

Radio B.

got shall get. Them that's not shall lose.

běžel těm se přível. Sies frosnání plauzível. En to půjdem škohat

0: odpočíváš s Rádiem B.
1: 49 fucking years old.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. V Sedlnici na Novojičínsku se část obyvatel bouří proti plánu na stavbu rozsáhlého fotovoltaického projektu. Tento projekt má pokrýt území o rozloze 42 hektarů, což odpovídá 60 fotbalovým hřištím. Pokud bude stavba schválena, obec by mohla během 35 let provozu obdržet minimálně 46 milionů korun. V Jeseníkách zasahují horské služby až 10krát denně, přičemž více než 2/3 úrazů mají na svědomí cyklisté, kteří vyrážejí na hory již brzy na jaře. V letním období je situace ještě náročnější, protože často chybí dobrovolníci, kteří by pomohli zvládat množství zásahů. Náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián upozorňuje, že sezóna je delší než dříve a potřeba pomoci stále roste. Do České republiky směřuje osoba s vysokým rizikem nákazy ebolou. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí bude pacient převezen do nemocnice na Bulovce. České ministerstvo zdravotnictví potvrdilo přijetí občana USA. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. V Sedlnici na Novojičínsku se část obyvatel bouří proti plánu na stavbu rozsáhlého fotovoltaického projektu. Tento projekt má pokrýt území o rozloze 42 hektarů, což odpovídá 60 fotbalovým hřištím. Pokud bude stavba schválena, obec by mohla během 35 let provozu obdržet minimálně 46 milionů korun. V Jeseníkách zasahují horské služby až 10krát denně, přičemž více než 2/3 úrazů mají na svědomí cyklisté, kteří vyrážejí na hory již brzy na jaře. V letním období je situace ještě náročnější, protože často chybí dobrovolníci, kteří by pomohli zvládat množství zásahů. Náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián upozorňuje, že sezóna je delší než dříve a potřeba pomoci stále roste. Do České republiky směřuje osoba s vysokým rizikem nákazy ebolou. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí bude pacient převezen do nemocnice na Bulovce. České ministerstvo zdravotnictví potvrdilo přijetí občana USA. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: News.
2: Out again. Lion out again.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. V Sedlnici na Novojičínsku se část obyvatel bouří proti plánu na stavbu rozsáhlého fotovoltaického projektu. Tento projekt má pokrýt území o rozloze 42 hektarů, což odpovídá 60 fotbalovým hřištím. Pokud bude stavba schválena, obec by mohla během 35 let provozu obdržet minimálně 46 milionů korun. V Jeseníkách zasahují horské služby až 10krát denně, přičemž více než 2/3 úrazů mají na svědomí cyklisté, kteří vyrážejí na hory již brzy na jaře. V letním období je situace ještě náročnější, protože často chybí dobrovolníci, kteří by pomohli zvládat množství zásahů. Náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián upozorňuje, že sezóna je delší než dříve a potřeba pomoci stále roste. Do České republiky směřuje osoba s vysokým rizikem nákazy ebolou. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí bude pacient převezen do nemocnice na Bulovce. České ministerstvo zdravotnictví potvrdilo přijetí občana USA. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Neboj se uvolnit.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Rami Youssef se po téměř čtyřleté pauze vážně zabývá návratem k seriálu Rami, který běží na platformě Hulu. V rozhovoru uvedl, že má jasnou představu o pokračování, i když formát zatím není rozhodnutý, a současně pracuje na filmu pro A24. Diváci mohou očekávat více z jeho unikátního humoru a hlubokých osobních příběhů v blízké budoucnosti. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené
3: Kings and kings, lords of lords,
4: Jah Rastafari,
3: God head all planet earth,

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na mistrovství světa v hokeji se nejen oslavovalo vítězství Česka nad Švédskem 4-3, ale také se řešila výslovnost švédských jmen. Robert Záruba, komentátor utkání, zvolil švédskou variantu, která v Česku vzbudila emoce. Někteří diváci nejsou na tuto výslovnost připraveni, řekl s úsměvem Záruba. Česká hokejová reprezentace se chystá v zápase mistrovství světa změřit síly s Itálií ve snaze navázat na vítězství nad Švédskem. Utkání se vysílá živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 13.40 odpoledne. Kouč Radim Rulík zdůrazňuje důležitost vyvarovat se prohřešek z utkání se Slovinskem a udržovat vysokou úroveň hry. Hokejoví fanoušci, máte šanci si zasoutěžit a odpovědět na soutěžní otázku k mistrovství světa v hokeji. Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát hodnotné ceny. Soutěž probíhá 20. května 2024, nenechte si ji ujít. Nymburští basketbalisté triumfovali i ve třetím semifinále a s přehledem pokořili Opavu. Utkání skončilo přesvědčivým skóre 95-67 a Nymburk je jednou nohou ve finále. Zářil Jaromír Bohačík, který překonal úctyhodnou metu 5000 bodů v NBL jako 38. hráč v historii. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa vesmírné technologie přichází zajímavost. Roskosmos, ruská národní vesmírná agentura, začal na svých raketách zobrazovat komerční reklamy kvůli stenčujícím se rozpočtům. Tento krok by mohl výrazně pomoci vylepšit jejich finanční situaci, a to v době, kdy kosmické mise jsou stále nákladnější. Loučí se s vámi Rádio B a přejeme vám hezký den. A teď zpátky k zajímavé.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. V Sedlnici na Novojičínsku se část obyvatel bouří proti plánu na stavbu rozsáhlého fotovoltaického projektu. Tento projekt má pokrýt území o rozloze 42 hektarů, což odpovídá 60 fotbalovým hřištím. Pokud bude stavba schválena, obec by mohla během 35 let provozu obdržet minimálně 46 milionů korun. V Jeseníkách zasahují horské služby až 10krát denně, přičemž více než 2/3 úrazů mají na svědomí cyklisté, kteří vyrážejí na hory již brzy na jaře. V letním období je situace ještě náročnější, protože často chybí dobrovolníci, kteří by pomohli zvládat množství zásahů. Náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián upozorňuje, že sezóna je delší než dříve a potřeba pomoci stále roste. Do České republiky směřuje osoba s vysokým rizikem nákazy ebolou. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí bude pacient převezen do nemocnice na Bulovce. České ministerstvo zdravotnictví potvrdilo přijetí občana USA. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Drake, kanadský rapper a zpěvák, přináší R&B album Habibti, které probouzí smíšené pocity. Album vychází pod vydavatelstvím Ovo Sound a přes zkoumání hypnotických rytmů často sklouzává k rutinní výstavbě skladeb. Nejvíce zaujme tam, kde se odváží opustit konvenční vzorce a nabídnout něco svěžího. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hip-hopem na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na mistrovství světa v hokeji se nejen oslavovalo vítězství Česka nad Švédskem 4-3, ale také se řešila výslovnost švédských jmen. Robert Záruba, komentátor utkání, zvolil švédskou variantu, která v Česku vzbudila emoce. Někteří diváci nejsou na tuto výslovnost připraveni, řekl s úsměvem Záruba. Česká hokejová reprezentace se chystá v zápase mistrovství světa změřit síly s Itálií ve snaze navázat na vítězství nad Švédskem. Utkání se vysílá živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 13.40 odpoledne. Kouč Radim Rulík zdůrazňuje důležitost vyvarovat se prohřešek z utkání se Slovinskem a udržovat vysokou úroveň hry. Hokejoví fanoušci, máte šanci si zasoutěžit a odpovědět na soutěžní otázku k mistrovství světa v hokeji. Pokud správně odpovíte, můžete vyhrát hodnotné ceny. Soutěž probíhá 20. května 2024, nenechte si ji ujít. Nymburští basketbalisté triumfovali i ve třetím semifinále a s přehledem pokořili Opavu. Utkání skončilo přesvědčivým skóre 95-67 a Nymburk je jednou nohou ve finále. Zářil Jaromír Bohačík, který překonal úctyhodnou metu 5000 bodů v NBL jako 38. hráč v historii. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Do pražského paláce Akropolis přijíždí dnes v 19.30 britský bubeník a skladatel Tom Skinner se svým solovým projektem Voices of Bishara, jedním z nejzajímavějších těles současného londýnského jazzu. Lístek vyjde na 600 korun. V pražské Roxy se těšte od 20 hodin na Chrise Greye, kanadského zpěváka, skladatele a producenta, známého pro svou jedinečnou fúzi R&B, rocku a klasické hudby, ovlivněný svým jamajsko-kanadským původem. Lístek je za 640 korun. Do Prahy se vrací Russian Circles, tentokrát do smíchovské Meat Factory. Přidají se k nim chicagští Pelican a louisvillská formace Photocrim. Bohužel je vyprodáno, ale zkuste štěstí na místě.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Americký lékař s podezřením na ebolu dorazí do Prahy ve středu večer soukromým letem na ruzyňské letiště. Spojené státy zajistí přepravu a pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se nepředpokládá přijetí dalších osob. Pražští radní schválili návrh nového metropolitního plánu, který nahradí zastaralý dokument z roku 2009. Konečné rozhodnutí očekáváme od zastupitelů, kteří se sejdou 28. května. Tento krok přinese moderní koncepci rozvoje hlavního města. Mezi středočeskými kandidátkami strany ODS dochází k turbulencím kvůli odchodům některých politiků. Stávající primátoři a starostové se připravují na volby v říjnu. Nové tváře mají přinést změny v politické krajině. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Americký lékař s podezřením na ebolu dorazí do Prahy ve středu večer soukromým letem na ruzyňské letiště. Spojené státy zajistí přepravu a pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se nepředpokládá přijetí dalších osob. Pražští radní schválili návrh nového metropolitního plánu, který nahradí zastaralý dokument z roku 2009. Konečné rozhodnutí očekáváme od zastupitelů, kteří se sejdou 28. května. Tento krok přinese moderní koncepci rozvoje hlavního města. Mezi středočeskými kandidátkami strany ODS dochází k turbulencím kvůli odchodům některých politiků. Stávající primátoři a starostové se připravují na volby v říjnu. Nové tváře mají přinést změny v politické krajině. Po přesunu odboru protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví bez konzultace s odborníky vyjádřil Pavel Bém obavy z krize a epidemie syntetických drog. Vláda Andreje Babiše tímto krokem možná ohrožuje existující systém boje proti drogám. Bém doufá, že si premiér své rozhodnutí ještě rozmyslí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. I'm losing my grasp on things that you can hold on to.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kempný je zpět na ledě a český národní tým se v základní skupině mistrovství světa chystá proti Itálii rozložit síly z 8 obránci a 12 útočníky. Po zdravotní pauze v duelu se Švédskem je Kempný připravený podpořit týmovou hru, kterou fanoušci mohou sledovat živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 15 hodin 40 minut. Očekáváme, že Češi se do toho opřou jako do bochánku čerstvého chleba a výsledkem bude nefalšovaný hokejový zážitek. Na tenisovém turnaji ve Štrasburku postoupila Marie Bousková do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Alexandra Olejniková vzdala zápas za stavu 3-1. Bousková, nasazená jako osmička, se nyní připravuje na duel s Američankou Ann Liovou. Držme palce, ať české ESO pokračuje v úspěšném tažení a třeba si ze Štrasburku přiveze další pohár. Licenční komise fotbalové asociace ČTŠKRBu zatím zamítla žádosti 4 klubů, včetně Dynama, o licenci pro druhou ligu na sezónu 2024. Kluby, tedy České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram, se mohou odvolat. Dynamo již potvrdilo, že této možnosti využijí, tak si dáme popcorn a budeme sledovat další díl dramatu. Obránce Jan Ščotka byl v pondělním utkání se Švédy vyloučen na 5 minut a do konce zápasu za drsný crosscheck. Mezinárodní hokejová federace ho však po přezkoumání situace potrestala pouze dodatečným varováním. Může si tak oddechnout, že se vyhnul dalšímu trestu, stejně jako si každý oddechne, když najde poslední sušenku v krabici. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Radio

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražského paláce Akropolis přijíždí dnes v 19.30 britský bubeník a skladatel Tom Skinner se svým solovým projektem Voices of Bishara, jedním z nejzajímavějších těles současného londýnského jazzu. Lístek vyjde na 600 korun. V pražské Roxy se těšte od 20 hodin na Chrise Greye, kanadského zpěváka, skladatele a producenta, známého pro svou jedinečnou fúzi R&B, rocku a klasické hudby, ovlivněný svým jamajsko-kanadským původem. Lístek je za 640 korun. Do Prahy se vrací Russian Circles, tentokrát do smíchovské Meat Factory. Přidají se k nim chicagští Pelican a louisvillská formace Photocrim. Bohužel je vyprodáno, ale zkuste štěstí na místě.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

2 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Necelých 7 tisíc deváťáků, kteří se napoprvé nedostali na střední školu, mají čas do pondělí 25. května na přihlášení ve druhém kole přijímaček. Po celém Česku je nyní k dispozici 22 600 volných míst, avšak nejsou tam, kde jsou nejpotřebnější. Žáci mají omezený výběr škol, často jsou nabízené méně populární obory s výučním listem nebo drahé soukromé školy. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost s koncepcí výstavby české armády do roku 2040, kterou představil ministr obrany Jaromír Zuna. Kritizoval především pomalé tempo náboru vojáků a požádal o objasnění důvodů jejich odchodu z armády. Babiš zdůraznil, že na plánu je potřeba dále pracovat, aby byl schopen naplnit očekávané cíle. Ukradená lebka svatého Zdislavy se má vrátit do chrámu v Jablonném v Podještědí v sobotu 30. května. Tento termín je liturgickým svátkem svatého Zdislavy, kdy se také koná hlavní pouť sezóny. Informovala o tom na síti X policie Libereckého kraje. Americký lékař s podezřením na ebolu dorazí do Prahy ve středu večer soukromým letem na ruzyňské letiště. Spojené státy zajistí přepravu a pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se nepředpokládá přijetí dalších osob. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kempný je zpět na ledě a český národní tým se v základní skupině mistrovství světa chystá proti Itálii rozložit síly z 8 obránci a 12 útočníky. Po zdravotní pauze v duelu se Švédskem je Kempný připravený podpořit týmovou hru, kterou fanoušci mohou sledovat živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 15 hodin 40 minut. Očekáváme, že Češi se do toho opřou jako do bochánku čerstvého chleba a výsledkem bude nefalšovaný hokejový zážitek. Na tenisovém turnaji ve Štrasburku postoupila Marie Vousková do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Alexandra Olejnikovová vzdala zápas za stavu 3-1. Vousková, nasazená jako osmička, se nyní připravuje na duel s Američankou Ann Liovou. Držme palce, ať české ESO pokračuje v úspěšném tažení a třeba si ze Štrasburku přiveze další pohár. Licenční komise fotbalové asociace ČTČR zatím zamítla žádosti 4 klubů, včetně Dynama, o licenci pro druhou ligu na sezónu 2024. Kluby, tedy České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram, se mohou odvolat. Dynamo již potvrdilo, že této možnosti využijí, tak si dáme popcorn a budeme sledovat další díl dramatu. Obránce Jan Ščotka byl v pondělním utkání se Švédy vyloučen na 5 minut a do konce zápasu za drsný crosscheck. Mezinárodní hokejová federace ho však po přezkoumání situace potrestala pouze dodatečným varováním. Může si tak oddechnout, že se vyhnul dalšímu trestu, stejně jako si každý oddechne, když najde poslední sušenku v krabici. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Jsi kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa vesmírné technologie přichází zajímavost. Roskosmos, ruská národní vesmírná agentura, začal na svých raketách zobrazovat komerční reklamy kvůli stenčujícím se rozpočtům. Tento krok by mohl výrazně pomoci vylepšit jejich finanční situaci, a to v době, kdy kosmické mise jsou stále nákladnější. Loučí se s vámi Rádio B a přejeme vám hezký den. A teď zpátky k zajímavé.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Necelých 7000 deváťáků, kteří se napoprvé nedostali na střední školu, mají čas do pondělí 25. května na přihlášení ve druhém kole přijímaček. Po celém Česku je nyní k dispozici 22 600 volných míst, avšak nejsou tam, kde jsou nejpotřebnější. Žáci mají omezený výběr škol, často jsou nabízené méně populární obory s výučním listem nebo drahé soukromé školy. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost s koncepcí výstavby české armády do roku 2040, kterou představil ministr obrany Jaromír Zuna. Kritizoval především pomalé tempo náboru vojáků a požádal o objasnění důvodů jejich odchodu z armády. Babiš zdůraznil, že na plánu je potřeba dále pracovat, aby byl schopen naplnit očekávané cíle. Ukradená lebka svatého Zdislavy se má vrátit do chrámu v Jablonném v Podještědí v sobotu 30. května. Tento termín je liturgickým svátkem svatého Zdislavy, kdy se také koná hlavní pouť sezóny. Informovala o tom na síti X policie Libereckého kraje. Americký lékař s podezřením na ebolu dorazí do Prahy ve středu večer soukromým letem na ruzyňské letiště. Spojené státy zajistí přepravu a pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se nepředpokládá přijetí dalších osob. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Big Beat na Béčku. To může.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Drake, kanadský rapper a zpěvák, přináší R&B album Habibti, které probouzí smíšené pocity. Album vychází pod vydavatelstvím Ovo Sound a přes zkoumání hypnotických rytmů často sklouzává k rutinní výstavbě skladeb. Nejvíce zaujme tam, kde se odváží opustit konvenční vzorce a nabídnout něco svěžího. A nyní si pustíme vaší oblíbenou
2: hity, které znáte právě teď.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kempný je zpět na ledě a český národní tým se v základní skupině mistrovství světa chystá proti Itálii rozložit síly s 8 obránci a 12 útočníky. Po zdravotní pauze v duelu se Švédskem je Kempný připravený podpořit týmovou hru, kterou fanoušci mohou sledovat živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 15 hodin 40 minut. Očekáváme, že Češi se do toho opřou jako do bochánku čerstvého chleba a výsledkem bude nefalšovaný hokejový zážitek. Na tenisovém turnaji ve Štrasburku postoupila Marie Bousková do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Oleksandra Olejnikovová vzdala zápas za stavu 3-1. Bousková, nasazená jako osmička, se nyní připravuje na duel s Američankou Ann Liovou. Držme palce, ať české ESO pokračuje v úspěšném tažení a třeba si ze Štrasburku přiveze další pohár. Licenční komise fotbalové asociace ČTŠKRBu zatím zamítla žádosti 4 klubů, včetně Dynama, o licenci pro druhou ligu na sezónu 2024. Kluby, tedy České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram, se mohou odvolat. Dynamo již potvrdilo, že této možnosti využijí, tak si dáme popcorn a budeme sledovat další díl dramatu. Obránce Jan Ščotka byl v pondělním utkání se Švédy vyloučen na 5 minut a do konce zápasu za drsný crosscheck. Mezinárodní hokejová federace ho však po přezkoumání situace potrestala pouze dodatečným varováním. Může si tak oddechnout, že se vyhnul dalšímu trestu, stejně jako si každý oddechne, když najde poslední sušenku v krabici. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražského paláce Akropolis přijíždí dnes v 19.30 britský bubeník a skladatel Tom Skinner se svým solovým projektem Voices of Bishara, jedním z nejzajímavějších těles současného londýnského jazzu. Lístek vyjde na 600 korun. V pražské Roxy se těšte od 20 hodin na Chrise Greye, kanadského zpěváka, skladatele a producenta, známého pro svou jedinečnou fúzi R&B, rocku a klasické hudby, ovlivněný svým jamajsko-kanadským původem. Lístek je za 640 korun. Do Prahy se vrací Russian Circles, tentokrát do smíchovské Meat Factory. Přidají se k nim chicagští Pelican a louisvillská formace Photocrim. Bohužel je vyprodáno, ale zkuste štěstí na místě.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Necelých 7 tisíc deváťáků, kteří se napoprvé nedostali na střední školu, mají čas do pondělí 25. května na přihlášení ve druhém kole přijímaček. Po celém Česku je nyní k dispozici 22 600 volných míst, avšak nejsou tam, kde jsou nejpotřebnější. Žáci mají omezený výběr škol, často jsou nabízené méně populární obory s výučním listem nebo drahé soukromé školy. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost s koncepcí výstavby české armády do roku 2040, kterou představil ministr obrany Jaromír Zuna. Kritizoval především pomalé tempo náboru vojáků a požádal o objasnění důvodů jejich odchodu z armády. Babiš zdůraznil, že na plánu je potřeba dále pracovat, aby byl schopen naplnit očekávané cíle. Ukradená lebka svatého Zdislavy se má vrátit do chrámu v Jablonném v Podještědí v sobotu 30. května. Tento termín je liturgickým svátkem svatého Zdislavy, kdy se také koná hlavní pouť sezóny. Informovala o tom na síti X policie Libereckého kraje. Americký lékař s podezřením na ebolu dorazí do Prahy ve středu večer soukromým letem na ruzyňské letiště. Spojené státy zajistí přepravu a pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se nepředpokládá přijetí dalších osob. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kempný je zpět na ledě a český národní tým se v základní skupině mistrovství světa chystá proti Itálii rozložit síly z 8 obránci a 12 útočníky. Po zdravotní pauze v duelu se Švédskem je Kempný připravený podpořit týmovou hru, kterou fanoušci mohou sledovat živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 15.

0: 13 hodin 40 minut. Očekáváme, že Češi se do toho opřou jako do bochánku čerstvého chleba a výsledkem bude nefalšovaný hokejový zážitek. Na tenisovém turnaji ve Štrasburku postoupila Marie Bousková do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Oleksandra Olejniková vzdala zápas za stavu 3-1. Bousková, nasazená jako osmička, se nyní připravuje na duel s Američankou Ann Liovou. Držme palce, ať české ESO pokračuje v úspěšném tažení a třeba si ze Štrasburku přiveze další pohár. Licenční komise fotbalové asociace ČTŠKRBu zatím zamítla žádosti 4 klubů, včetně Dynama, o licenci pro druhou ligu na sezónu 2024. Kluby, tedy České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram, se mohou odvolat. Dynamo již potvrdilo, že této možnosti využijí, tak si dáme popcorn a budeme sledovat další díl dramatu. Obránce Jan Ščotka byl v pondělním utkání se Švédy vyloučen na 5 minut a do konce zápasu za drsný crosscheck. Mezinárodní hokejová federace ho však po přezkoumání situace potrestala pouze dodatečným varováním. Může si tak oddechnout, že se vyhnul dalšímu trestu, stejně jako si každý oddechne, když najde poslední sušenku v krabici. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Do pražského paláce Akropolis přijíždí dnes v 19:30 britský bubeník a skladatel Tom Skinner se svým solovým projektem Voices of Bishara, jedním z nejzajímavějších těles současného londýnského jazzu. Lístek vyjde na 600 korun. V pražské Roxy se těšte od 20 hodin na Chrise Greye, kanadského zpěváka, skladatele a producenta, známého pro svou jedinečnou fúzi R&B, rocku a klasické hudby, ovlivněný svým jamajsko-kanadským původem. Lístek je za 640 korun. Do Prahy se vrací Russian Circles, tentokrát do smíchovské Meat Factory. Přidají se k nim chicagští Pelican a louisvillská formace Photocrim. Bohužel je vyprodáno, ale zkuste štěstí na místě.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Michal Kempný je zpět na ledě a český národní tým se v základní skupině mistrovství světa chystá proti Itálii rozložit síly s 8 obránci a 12 útočníky. Po zdravotní pauze v duelu se Švédskem je Kempný připravený podpořit týmovou hru, kterou fanoušci mohou sledovat živě na ČT Sport a ČT Sport Plus od 15 hodin 40 minut. Očekáváme, že Češi se do toho opřou jako do bochánku čerstvého chleba a výsledkem bude nefalšovaný hokejový zážitek. Na tenisovém turnaji ve Štrasburku postoupila Marie Bousková do čtvrtfinále poté, co její soupeřka Oleksandra Olejníková vzdala zápas za stavu 3-1. Bousková, nasazená jako osmička, se nyní připravuje na duel s Američankou Ann Liovou. Držme palce, ať české ESO

0: pokračuje v úspěšném tažení a třeba si ze Štrasburku přiveze další pohár. Licenční komise fotbalové asociace Čedečkerovu zatím zamítla žádosti 4 klubů, včetně Dynama, o licenci pro druhou ligu na sezónu 2024. Kluby, tedy České Budějovice, Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram, se mohou odvolat. Dynamo již potvrdilo, že této možnosti využijí, tak si dáme popcorn a budeme sledovat další díl dramatu. Obránce Jan Ščotka byl v pondělním utkání se Švédy vyloučen na 5 minut a do konce zápasu za drsný crossček. Mezinárodní hokejová federace ho však po přezkoumání situace potrestala pouze dodatečným varováním. Může si tak oddechnout, že se vyhnul dalšímu trestu, stejně jako si každý oddechne, když najde poslední sušenku v krabici. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Radio B. Yeah, Elmatic. Check. Yo, let me start you from the Genesis.

Milá včeličko, chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Tak, dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, z Roudnice nad Labem, horká kaše, Mirek Fibiger, teď jsem chtěl říct u telefonu, ale jsem v rádiu online a je tu metalový pořad, horká kaše, středa večer. Na úvod to byli slavný Motorhead z desky March or Die, rok 1991, titulní skladba Stand. A hnedka v závěsu je následujou jejich kamarádi, britští kolegové Venom, který za měsíc vydávají novou platňu. Black Metal jak vyšité je a jejich single novej se jmenuje Kick It Out of Hell, Go!

Skvělý Venom dohráli z jejich nový desky, co vychází v těchto dnech. A my se přesuneme do Čech a dáme si českou Exorcisfobii, která taky v těchto dnech vydala desku novou. Naprosto skvělá kopie Vojvod, jejich nový single se jmenuje Cold. Asi je to hodně studený. Go!

Tak, dospíštěla Exorcisfobia a podle mě jediný zástupci z Čech thrash metalu, který v roce 2026 stojí za to, vydávají desku Neurosis Unbound. Asi takhle nějak přibližně se to jmenuje. Zůstaneme v Čechách, protože na mě vykoukala taková příšernost, taková zvěř, asi nějaký náctiletý metalisti. Přišel mi dost vtipný název Aparát. A písnička Hladomor, tak jako prostě týnažeři, dobrý,

To byl Hadamar od kapely Aparát z Čech, malí kluci. Přesuneme se z nějaký vesnice, asi od kluků do Prahy. Holky do Egony, slavná kapela už pražská, dneska složená ze samých holek. Vystupovali před slavnýma Scorpions a já pustím jejich single Annie.

Holky z Prahy, Dragony a jejich Annie, myslím, že velmi povedená skladba. Přesuneme se teď do Ameriky, a protože před týdnem tuším zemřel bývalý kytarista Manoveru Ross The Boss. Už před dvouma týdnama jsem pouštěl pecku, kde zásadní rukou zasáhl do té skladby. Tak pustíme dneska ještě jednu, je to z živáku z Detroitu z roku 1987. Omluvte zvukovou kvalitu, ale je to lepší než byleštěný zvuk z desky.

To byly Manowar a zesnulý Ross the Boss, dej mu pánu věčnou slávu, geniální gitarista. Celtic Frost už jste v mém pořadu párkrát slyšeli a uslyšíte ho i tentokrát. Into Crypts of Race, geniální video z 80. let, geniální píseň z 80. let.

Stále posloucháte Rádio B, Rovnice nad hlavou, nad Labem. Mirek Fibiger a jeho horká kaše, heavy metalový pořad na Rádiu B. Tak to byli Celtic Frost a my si pustíme z Velké Británie taková docela nová kapela, jmenuje se Castle Rat. Asi hradní krysy bych tušil, nebo něco takového. Red, ano. Ano, ano, ještě, že mám chytrého kolegu. A teď jsem úplně mě rozhodil, zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Jejich nový single Sirén. Ta kapela vystupuje v takových středověkých hábitech, je to pro milovníky Conana a podobných dobrodružných příběhů. Viděl jsem koncert, běhá tam polonahá zpěvačka s mečem, mlátějí se tam mečema, taková středověká záležitost, takže dobrou chuť.

Tak to byla pecka od kapely Castle Red, single Sirene, středověká záležitost. A my si dáme teď trošku hardcore. Mí oblíbenci Propane mají nový single March of the Titans. Já to s tou angličtinou příliš neovládám, ale hardcore je jako bitch go.

To byly Propane z New Yorku a my si trošku zatrešujeme s kapelou Artillery. Single se jmenuje Made in Hell a je úplně čerstvý, takže trash metal.

Takže kapela Artillery a single Made in Hell. Před měsícem oslavilo John Bon Jovi 94. narozeniny a přímo z domova důchodců mi poslal novou písničku. Jmenuje se to Červený, Bílý a Jerzový. Tak já vám to pustím.

Tak to byl John Bon Jovi. Jiříně Bohdalový je taky teď 95 a tam je neposlala ani poplatku z oslavy. Takže John Bon Jovi dobrý. Kapela Metal Church vydala v poslední době velkou platňu. A zajímavostí je, že tam hraje na baskytaru Dave Ellefson ze slavného Megadeth. Takže single Brainwash Game.

Tak jsme si v metalovém kostelu vymyli mozky v překladu. Nezlobte se, popřelu jsem to jenom přeložil. A úplně nakonec se s vámi rozloučím kapelou The Warning. Karosen je oficiální single. O té kapele vím úplný vlastně nic, prostě vůbec nic. A doufám, že mi to dohraje až do konce horký kaše, když tak to nějak nastavím, já nevím, mlíkem nebo moukou, ne, teď nevím. Takže se s váma loučím, horká kaše, Rádio B, Rovnice nad Labem. Čau.

posloucháte Rádio B. A to znamená pouze jednu jedinou věc, že dalších 120 minut bude patřit černý hudbě. Jak se daří? Já doufám, že jo.

soul, brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, the funk soul, brada. Jak mě slyšíte, lidičky? Já doufám, že jo. Vysíláme živě a pak v pravidelných opakováních. A bude to dobrý, bude to cool, bude to bezva.

jako hned na začátku přicházíme s funkovou záležitostí. Lucius Blue Note Carter, tak pojďme na to, pěkně volme doprava, protože dobrá hudba se vysílá vždy pěkně na max. Tak pojďme na to, krásný dobrý den, večer či ráno, je nám dáno, Black Eye Top, ahoj.

wow, rozjíždíme to ve Funky stylu. Ha, posloucháte nejlepší rádio na celém světě a tohle to je opravdu ulítlá show. Roztančíme města, vesnice a ring. Přichází Mr. Swing a skvělá záležitost. Svému Swing It, so sing, sing, sing. Takže pěkně si ohákněte sáčka, nasaďte ty správné boty a pojďte vyrazit do 30. let. Sing, sing, sing, jak říkám, tohle to je dobrá věc, jako vždycky. Tak pojďme na to. Oh, swing time!

ba-dap, ba-dap, ba-dap, clap the clap. Oh, oh, sing, sing, sing, ladies and gentlemen. Oh, oh, je to teda špás, je to gól. Na řadě je Mr. Rock'n'Roll, je to prýma legrace a žijou taneční krátce. My tady na rádiu B máme stále Vánoce a to jsou hezký svátky. Big Joe Louis and the Big Town Playboys. Wow, do

Wow, no tak něco vám povím, tohle to byl Rhythm Blue nebo Rock'n'Roll a předtím to byl Mr. Swing a je jedno, jestli to Count Basie nebo Miller Glenn. Přichází na řadu partička, která bude rapovat, jmenuje se Wu-Tang Clan, ale pozor, samplíčku na Jimiho Hendrixe, to znamená, že je to stále Černý kotel. Doufám, že se to líbí, 14. minule za náma a my servírujeme ty nejlepší věci. Voleme na max. Yeah, yeah, I don't live today. Wu-Tang Clan.

Wow, takže jdeme dál. Rap jak má bejt, žádná chyba od Method Man a Ghostface Killa. Jsem jak ve vodě ryba a křikám yes, mám chuť na pořádný new jazz. Dáváme si šestou záležitost, jako vždy, budeme opět trošičku jazzovat, protože ten náš program přesně o tom je. Vzal jsem černý hrnec a narval jsem to barevnou černou muzikou. Wow, posloucháte Black Eyed Peas a já jsem MC Mark. Hit me!

No jo, pěkně se tady jazzuje, tak co lidičky, jazz. Dnes kejklé, strucha dancu, tančíme, raz, dva, tři, my jsme bratři, pěkně, to všem na tři. Přichází 90. léta, let me show you. Takže si dáme trošičku tanečního šílencí 90. let. Ano, přesně taková hudba patří do našeho kotle. Posloucháte nás, máte nás rádi a my vás taky. A já jsem rozhodně s váma rád. Budu pro vás hrát. Tak pojďme na to. K-Class. K-K-K-Class. Let me show you.

Juha, juha, nade mnou je duha. Serviruju pochoutky od MCho Marka do brůdky. Posílám vám vibrace, no tak pište mi. Posílejte lajky. Na řadě je král popu Jackson Mikey a tohleta pecka vyšla na albu Dangerous. Takže si dáme ještě tuhletu záležitost a uzavíráme tím 90. léta. Půjdeme pokračovat dál, načneme další dekádu. Co vy na to? Stále tančím, jančím. Tak jo, Jackson Mikey s albu.

Ej, no tak jo, dobrá záležitost, já tady tančím a šílím a jeme vedro, říkám Pedro, vypiju vědro a roztančím sál, máme party černý bál. Teď nám tady Mikey hrál, popu král a jako víno v sudu zrál. Pokračujeme dál, přichází Jesse Roger se singlem One Monkey Don't Stop No Show. To znamená, že jsme se posunuli do 80. let. Ještě stále trošičku syntetizátorů, přesně jak to v těch letech bylo. A tak to patří do našeho iTopfu, je 30. minuta. První poloviny našeho pořadu. A doufám, že se vám to líbí, protože já si to ohromně užívám. Posloucháte Radio BBB.

tak tohle to mám vážně rád, mám rád tohleto rádio. Ať je léto, zima, hromnice, vysíláme živě z Roudnice. Kotel plnej černý hudby, co plněla vždy dobrý kluby. Hudba jak droga crack. Další pecka, tak to je od The Inversions, Mr. Mac. To znamená, že ještě stále zůstáváme v 80. letech. Wow, a trošičku jazzíčku nebo jazz funky. Kdo není funky, tak prostě funky není a nemá tady co dělat. Vemte svoje repráky, dejte pěkně do oken a vosolte to, ukažte svým sousedům, začít toho loket. Tak jo, pojďme na to.

Jste Mac na Radio B, co to tady hraju, teď to zní jak z malýho pitavalu. Po muzice jdu jak pomedl medvěd a už je tady rok 1979, přesně tak. Takže serveru další záležitost a přichází Mr. Gonzalez, People's Party. To znamená ještě jednou nohou v osmdesátkách, ale už nám tam najíždějí ty sedmdesátky. Takže pořádný afra na hlavě a široký kalhoty hlavně do zvonu. Tak pojďme na to. Přichází skoro pětiminutová záležitost a už jsme tady na konci 70. let. Mr. Gonzalez, People's Party.

No jasně, stále jste na příjmu a posloucháte Radio B a něco ti povím, s náma nejsi old, ale stále young. Ať je funk, funky, co dělá z lidí janky? Kroutíme hlavou a tleskáme na druhou, nudní lidi s náma nepůjdou, ať je si trochu crazy. Buď rád, že jsi a přichází fantastická čtyřka, zdá se, že ještě stále přichází 70. léta. Oho, takže období, kdy byly velký káry, nosily se afra, vůbec barevné věci, mluvím k věci, stále funky, já jsem MC Marky.

Paparapamau, Fantastic Four, Bring Your Own Funk, já vám něco povím, jedu jako tank, vypadáš vážně skvěle, přeju ti to vřele, oh, you just look so good, ať si holka nebo kluk, no jasně, posel si další věcičky, ještě stále ze 70. let, stále posloucháte nejlepší rádio na celém světě, Radio B, a já vám do uší posílám další pecku, ještě stále v rytmu 70. let, Magnum Force. A za chvíli tady máme 60. léta, hudba Geta, slunce svítí a Marvin se to líbí. Haha, mám rád, když je teplo.

co lidičky, servíru samý hity, žádná hovaděna, že za náma je pomalu první polovina, živé show, ať to jede jo, mám prima flow, ať padaj trakaře nebo snou, sníh, ha, miluju smích, protože jsem pan ho ho ho, každý je funky, který poslouchá Black Eindhoff Radio B, kdo to ví, že pokračujeme dál, Family Affair, zdá se, že nám začíná pěkně basička bublat. To znamená, že za rohem jsou 60. léta, hudba Geta a Edi Stefanky, Family Affair.

Family Affair. Ha! Dobrý hudbě, dobrý drink, zazní soul, jazz, taky swing, paří Just Dance, Dr. Inc. A jedeme dál, dámy a pánové, jedeme dál. Druhá polovina našeho programu právě odstartovala. A zdá se, že jsou tady 60. léta. No jo, tak moc děkujeme tyhle tý partičce a jedeme dál. I can't get satisfied. Páni, jde tady o spokojenost. Já teda rozhodně spokojený jsem, protože hrajeme to nejlepší a servírujeme vám věcičky. Žádný kecičky, jedeme dál. A... takže si dáme zase trošičku nu jazzu, ale 60. léta. I can't get satisfied.

Taky máte pocit, že hrajeme věci nenormální? Hrajeme věci instrumentální, jsou tady šedesátky, věci řízlý jazzem. Snad měl jsem se stát knězem, tak to fakt nevím, pokračujeme dál. Přichází Mr. Lee Morgan a další šedesátová záležitost. Opět ve stylu jazz. Wow.

Jo, tak tohleto období vážně miluju a stále slyším, si blázen, kolik je ti let, je to jedno, když hraje Black Cat, černá čičina, to ona je toho příčina, když rádio ladím, a že pre někomu vadím, no tak to jsem já, MC Mareček, pěkný dáreček, bílej muž s černým srdcem, co hudbu do vás valí, haha, tak pojďme na to dál, tohleto byl skvělej Lee Morgan a já vám pouštím další záležitost, jak jsem prozadil Black Cat, černá kočka, hoho, na plíbecky. A soul.

No tak co, co tomu říkáte? Černá kočka, stále to balím, holky už nebalím a už tolik nekalím. Postačí music a minerálka v TV, běží prýma kriminálka a míří přímo k vám. Stále v rytmu 60. let, Euro, cinema, kino, hoho, nalej mi dobrý limo a pojďte vařit. Wow. Pěkně to nejíždí a to mám rád. Máme tady 16. minutu druhé poloviny Black Eyed Peas a stále jste ready.

Sparta. Hele, hele, hele, jedeme na plný pecky. Není ještě konec. Brzo zazní další Rockets. Rock and rock and roll, Rockets. Ty si kámo pěkný borec. Posloucháš Rádio B. Posíláme to do celého světa. Doufám, že se ti to líbí. Jo. Tak tohle to byla skvělá partička. Euro Cinema. Půjdeme dál, jak už jsem slíbil, že brzo přijde rock and roll, tak ještě ne. Dáme si ještě takový malý přechod. Co na to? Kinny, Backstreet Lust. Yeah, hit me. Tohle jsou ještě stále 60. léta, ale brzo přijdou 50. Prima hrátky, Radio B.

Wow, funky, funky, jedeme stále dál, ať hodí, kdo je bez viny, tak tohle to byla skvělá Mrs. Skinny, oho, pokračujeme stále dál a doufám, že se bavíte, že se moc nedávíte, wait a minute, počkáme si minutku, až nebo pojedeme dál, ne, už se pomalu, ale jistě blížíme k rock and roll music, haha, tak jedeme dál, co mi na to?

No tak co, slyšíte to tam? No jasně, Mr. Rock and Roll je tady a já už bych pomalu, ale jistě ukončil 60. léta, protože dneska jsme se v tom koupali fakt hodně, máme ještě před sebou 35 minut, takže pojďme dál, pomalu jistě se dostáváme do 50. let a to byl opravdu čistokrevný rock and roll.

Rock, rock, rock everybody, hrajeme rock and roll ve stylu Bill Haley, a jeho kapela Komety, a to nebyly žádný lopaty. Dámy a pánové, máme tady posledních 25 minut a od rock and roll už je to kruček dalšímu swingovému nářezu Los Mambo Jumbo. Pojďte to ještě rozjet, máte ještě šanci, volme na max, pojďte na to.

tak tomu říkám prima nářez. A u mikrofonu je stále MC Marka a pořád. Black Eyed Top, dáme se ještě trošičku jazzíčku, co vy na to? Dneska je to hodně instrumentální, někdy je to takový, někdy je to makový, ale stále je to ve stylu Black Music, Charles R. Landon, The Mighty Burner.

Páni, dneska ten Black Eyed Top Fiale hodně černý, je totiž hodně o jazzový muzice a to mám rád. Koukám tady na naše hodiny a něco mi říká, že máme ještě 20 minut našeho úžasného programu. Dáme si ještě nějaký přechod a slibuju, že ještě dneska se bude rapovat. Tančíme všude, stále se bavíte, já teda rozhodně jo. Haha, The Mighty Show, Stompers and the Lance Ferguson, Shaft in Africa. To je takovej ten velký světadíl.

co tomu říkáte? Co je černějšího než Black Eyed Peas? A od Mike'u se hlásí opět šílenec, který vám posílá další věc. Slíbil jsem, že přidáme trochu mluveného slova. Dobrá je doba, klepety klep. A přichází Mr. Rap, ale trošičku řízlej. Nebude to úplně čistá záležitost, ta přidáš později. Máme tady ještě 15 minut, 15.

Beautiful life, krásné je žít, když můžeme tančit a dobrý víno pít, jo. Jak jsem slíbil, začíná se tady rapovat a pokračujeme dál. A když je rap, když já teda aspoň mluvím o rapu, tak mluvím o nejlepší době 90. let. Máme tady poslední 12 minut a vy jste stále s vámi. A vy s náma, no prostě se skvěle doplňujeme. Tak pojďte si ještě trošičku zajumpovat. Přichází Real Hip Hop Music na Radio B.

Go, go, go, jump around, jo, starý hypec, naučí tě skákat, nebudej se flákat, skvělej beat, rhyme a taky hlas, další track přichází Mr. Nas, oh yeah, co pak to bude? Ať rozduní bas, zas v rytmu blues, co má velký plus a není hnus, aha, takže máme tady další skvělou míchačku. Bluesovej základ a Mr. Nas má skvělej hlas. Aha, po roce 1994 se nám ten hip-hop trošičku změnil, trošičku zbrzdil, ale stále vznikaly skvělý věci a to je jedna z nich. No jasně, blues, máme tady posledních 7 minut, takže si to pěkně užijem, co mi na to? Stále volume na max, stále dobrá nálada, žádná závada. Za

Pěkně užili, tohle to byl skvělý pan Nas ve skvělým bluesovým základu. Hoho. Zazvonil zvonec a Black Eintofu je pomalu konec. Dámy a pánové, díky, že jste to se mnou dneska vydrželi. Posloucháte živou show, u mikrofonu se hlásí MC Marky, ten, co má rád ty bobárky. A klidně si řekněte, že jsem blázen, nebo snaď muzik, ale mě je to úplně jedno, protože já miluju black music. Díky moc, za 14 dní na shledání.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

11 hodin na Rádiu B. Rádio

Rádio Bčko. Rádio Bčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Tenhle ten rytmus je mému srdci hodně blízký. Sato Lodato a track Lose It All. Sebestředu na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma jste teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz